0: Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

kapelu, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Čau, Vespolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který bude tentokrát o Def Leppard a dalších hudebních legendách. No a proč zrovna o nich? Tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas rok pustíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Těším se na vás.

0: Show ve spolek rockeři, pátek je konečně tady a my si ho budeme na rádiu Čas rok užívat jak jinak než ve společnosti skvělé muziky, kterou vám bude v těch následujících 4 hodinách servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se dodíráme! Live, nebudou chybět Airborne. Tak jako Ozzy. Té muziky bude samozřejmě mnohem víc, k tomu se budeme věnovat i velice významnému dni, který se právě dneska slaví na celém světě a já si myslím, že se vám bude zamlouvat. K tomu letní roková jízda Milan Gelnár, ale taky Honza Gavelčík se zprávami. No a já vám přeju dobré páteční ráno s datem 7. srpna.
1: Problémy jsou právě teď na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Na úrovni 33. kilometru srazilo auto zvěř a hasiči právě teď zasahují v obci Napajedla v ulici Bartošově. Hoří tady garáž.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
2: Morava aktuálně.
1: V Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
3: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
1: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chatrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce Sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice. Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dneska přivítají hosty z Kladna. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply aréně. A v neděli pak v rámci prvoligové šance ligy hostí Zlín pražskou Bohemku. Hrát se bude v neděli od 5 odpoledne na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Honzem Prokešem.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, jsme na startu toho dnešního pracovního dne, posledního v tomto týdnu pro mnohé, myslím tím pracovním. No a tak se pojďme s Milanem Gellnerem podívat, cože nás čeká.
1: Také v pátek bude na nebi panovat převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Dokonce i ty spory mezi mužskou a ženskou energií, které už nějakou dobu na nebi panují, budou mít hrany zaoblené. Budeme si tak užívat léta a mnozí se budou překvapivě zabývat i duchovními tématy. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelců by se dnes mělo dařit skvěle. Štíři mohou zejména ve vztazích zažívat větší napětí a váhy mají šanci nadít se nějakých darů či snadných zisků. Kozorozy budou skvělí ve svých profesních aktivitách. Vodnáři mohou být podrážděnější a ryby by měly zažívat milé až romantické chvíle. Pany mohou procházet lehčími zkouškami. Lvy budou mít úspěchy na poli milostném a radci mají naději na větší rodinnou párty. Berani mohou zaznamenat úbytek své obvyklé energie. Býci by si měli dávat pozor na konflikty v oblasti domova a blíženci budou velmi výmluvní a hýřit nápady a inspiracemi. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a to děláte dobře, protože i dneska přijde na řadu naše letní rocková jízda. V ní se bude hrát o dvě vstupenky na koncert Marka Hietaly, který je v Praze naplánovaný na 20. října. Opět jsou ve hře dvě vstupenky, které mají hodnotu více než 2 litrů, takže jestli byste chtěli mít tuto částku pro svoji útratu a k tomu tohoto finského muzikanta vidět na vlastní oči, máte možnost. Stačí poskládat dohromady výherní větu, ze které vám co nevidět vyklopím první slovíčko. Tak buďte ve střehu a hodně štěstí.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm,
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Tak mezi tím, než na rádiu Čas rok dozní kapela Live, tak vám dám do placu telefonní číslo 725 33 1155. K čemu? No, k výšnice na přání.

No, už příští pondělí 10. srpna se Airborne ukážou v Praze. No, budu začínat v 21 hodin a 15 minut, ale dneska máme, co dneska máme, pátek 7. a tento den má ve svém rodném městu Jirka. No a napsala nám celá parta z jeho práce. Nazdar, prosím tě, zahrej mu k těm jeho dnesním 50. nám. Budeme slavit už zítra a má to být opravdu velké. Tak moc díky, není vůbec záč, za celé Rádio Čas Rok. Všechno nej.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

jsme se s Team Cream 69 na rádiu Čas Rock doploužili až k 7 hodině. No a popojedeme dál. Co? Jedeme. Tak v těch následujících 60 minutách byli Idol, taky Journey a z domova Kabát. No to byly časy, když to byla zase velice. No. Tak, kromě toho budeme samozřejmě pokračovat s tím, čím, no, s rokovou jízdou, ne, co říkáte. A taky si připomeneme jeden mezinárodní.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S problémy musíme počítat v Ostravě. Na Rudné ulici probíhá oprava vozovky, jezdí se pouze v jednomístním pruhu, a to v úseku od Poruby po křížení s Plzeňskou. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se řeší na Blanensku u obce Bořitov. Na hlavním tahu Brno-Svitavy bourala dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři a hasiči právě teď zasahují u požáru v obci Napajedla v ulici Bartošově.
4: Radio Čas Rok.
3: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
5: Morava aktuálně.
3: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetřování starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po vykácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
3: Hasiče v Olomouckém kraji ve středu večer potrápily silné bouřky s krupobytím. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. V Šumperku pak zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Dnešní utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipEx aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Hanzem Prokešem.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Ano, jak slyšíte, letní roková jízda, tak jako každý všední den, nabízí výherní větu, která se skládá ze čtyřech nebo někdy taky z pěti slov. No a na mě je, abych vám teď prozradil to první v pořadí, které je pořádný. No, jestli ho chcete zopakovat, tak proč ne? Pořádný. A jak to bude pokračovat? Tak to vám v tom našem dnešním společném driveu velice rád prozradím. Jen doplním, že se dneska hraje o stupenky na pražský koncert Marka Hietaly, který se bude konat 20. října. A co kdybychom si tohoto borce teď na rádiu Čas Rock dáli v plné parádě? Co říkáte? Tady je.
1: Letní

Srpnový pátek a víte, co se v tento den slaví? No přece Mezinárodní den piva, který má své počátky v roce 2007, a to v Kalifornii. K ním se velice rychle přidalo dalších 50 zemí, mezi kterými ta naše Česká samozřejmě nemůže chybět. No a to přece musíme probrat. Co vy a ten náš pínivý skvost? Jaká je ta vaše oblíbená značka? Kam chodíte na žejdlíček? Když není kmání čepované, tak co raději zvolíte? Lahváč nebo plechovku? Klidně se můžete rozepsat na WhatsAppu Rádia Čas Rok, který má číslo 72533-1155. Předem moc díky, no, a já myslím, že za chvíli si dáme píseň, která je s tímhle pivíčkem spojená, jak je hlasnití. Co říkáte? Tak, no, kdo ví, jestli na zdraví. Někteří možná ano, a jinak dobré ráno.

0: Káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který bude tentokrát o Def Leppard a dalších hudebních legendách. No a proč zrovna o nich? Tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas rok pustíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Těším se na

za sebou a kabát a to je píseň, která by se i tak trošku mohla hodit k tomu dnešnímu tématu, které dneska řešíme a tím je Mezinárodní den piva. No a už od vás tady chodí celá řada našich fotografií, poznatků a tak dále a tak dále. No tak třeba tady Honzíku, samozřejmě na prvním místě ryze hořká jedině čepovaná neboli točená. Lávové nebo plechovka ve velké nouzi. Ta ryze hořká tady tak dalo by se říct převažuje, no ale může to být úplně jinak, takže klidně můžete pokračovat v tom, co vy a pivíčko. Třeba na našem WhatsAppu 725331155 a toto číslo je k mání i jakoby SMS-ka nebo telefon pro písničku na přání.

0: Greta Van Fleet, jsme se na rádiu Čas Rock dostali k písničce Na přání. Tataré, zdravíme tě, ahoj.
1: Dobré ráno, zdravím tě na ranní šichtě.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde. Tak, dnešní téma je jasné. No, ty si asi k němu můžeš nějak vyjádřit, jo? Co ty a pivíčko?
1: No, pivíčko, no, prostě já tomu našemu krásnému panu Radegastovi říkám buď přátelství.
0: Ano.
1: Protože po patým už jsem s každým kamarád.
0: Ano.
1: No a láhvové a plechovkové to fakt v nouzi. To jako, radši si ten kousek zajdu, dám si krásné, orosené, s pěničkou, no prostě pohádka.
0: Prostě pohádka. Tak, no ale teď si musí dát útrum, protože ty se dáš na motorku a jedeš na sraz, že jo?
1: Ano, jedu do Mutěnic, ale to nic nemění na tom, jako když jsem střízlivý, tak se na motorce trošku bojím, ale prostě soudruzi to, prostě to nevysvětlíš. Jako říkám, minule nás taky kontroloval a Agatka někde odešla a říkám, nechod nikam, budeš foukat. A pan policajt říká, no nedělejte si z toho srandu. A já mu říkám, no vy byste si na to střízlivý set, podívejte se, jaký to je stroj.
0: No kamaráde, neskoušej osm, neskoušej.
1: No ale jako byl jsem čistej.
0: Tak to je důležité. Hele, ale teď ta muzika, horký, že slíže, motorkářka komu?
1: No všem motorkářům. Všem motorkářům, co budou vyrážet za chvilku, třeba do Mutěnic, prostě ještě je v Bílově sráz, no prostě je toho hodně. No samozřejmě to naší rokové rodině. No a všem prostě.
0: Dobrá.
1: Takže zadu šíbr na hlavě.
0: OK. Hele, tak si to tam užij, když tak pošli nějakou fotečku a velké díky za zavolání. Měj se hezky.
1: Čau, čau, na mě se můžu spolehnout.
0: Nazdar, nazdar. No a mám tady taky SMS-ku od Milana, co se týče toho pivíčka. No, tak ten Radegas už není to, co býval v 90. Teď jsou skvělé malé pivovary a větší, tak skvělý třeba ten nejlepší u mě je Bernard. Velké díky a na zdraví, Milan. Velké díky taky za to. Raní

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Má hodina je tady, no a my se v těch dalších 60 minutách podíváme na to, jak si vede novinka týdne a o čem bude na rádiu Čas Rok třeba ten následující víkend. No a taky nezapomeneme na ten pěnivý mok. A k tomu Megadeth. Bad Beast. A do třetíce ACDC. Co nás na rádiu Čas Rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pro nás nachystané Honza Gavelčík a ode mne přání dobrého rána.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Zdržet se můžeme v Ostravě. Na Rudné ulici probíhá oprava vozovky, a to v úseku od Poruby po křížení s Plzeňskou. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se stala u obce Bořitov na Blanensku. Tady se srazila 2 osobní auta. Je to na hlavním tahu Brno-Svitavy. Na místě zasahují záchranáři. A pozor taky v obci Letovice na hlavním tahu na Kruháči. Tady bourala taky 2 osobní auta.
7: Radio Čas Rok. Právě.
6: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra se vrátí. Meteorologové předpovídají, že už od neděle budou teploty na většině území Česka opět stoupat nad 30 stupňů. Modely navíc naznačují, že vedra můžou přetrvat po většinu příštího týdne. Ochladit se má až koncem srpna.
8: Morava aktuálně.
6: Na ohnivý most si v Ostravě na Karolině počkáme. Jedna z klíčových staveb, která má být symbolem centra města, hlásí technické komplikace. Plánovaný unikátní most s chrliči ohně má být nově hotový až na konci příštího roku, tedy o rok později. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
9: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abáci a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
6: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už dneska v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Hanzem Prokešem.

0: Rádio Čas Rok dostali prostor taky Megadeth. No a před námi je novinka týdne, tak pojďme na ní.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Camelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: které má pro vás nachystaný víkend plný muziky od kapely U2. A víte proč od ní, zrovna od ní teda? No je to jednoduché, protože k ní neodmyslitelně patří The Edge. Ten zítra slaví 65. narozeniny a tak mu budeme přát prostřednictvím písniček, ve kterých zní nejen jeho kytara, ale taky vokál. V každé hodině si dáme jeden kousek a k tomu hodíme pár střípků nejen z jeho muzikantského života. Jestli tedy chcete být zase o něco chytřejší, tak jako rádio, jak se tomu říká, tak si nás stačí naladit od 9. hodiny dopoledne. A je to. Ale dneska je teprve pátek a my budeme za chvíli pokračovat ve společnosti AC/DC anebo Battle Beast. Tak se dobře bavte.
1: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas Rock. Ranní šichta na rádiu Čas Rock.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje hruska.cz.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Je první srpnový pátek a ten je spojený s Mezinárodním dnem piva, který jak jinak řešíme i na rádiu Čas rok. No a jsou tady další vaše komentáře, jsou tady různé značky, které rádi tím chřtánem prolíváte, jako třeba od Jirky, ten nás ale mimo to zve taky na akci Kamínka Fest, na které to pivo celou sobotu a neděli poteče proudem a ještě k tomu tam bude klání celá řada skvělých kapel. No a co vy, rokeři, jak jste na tom s tím zlatavým vokem? Můžete v té diskuzi klidně pokračovat na našem WhatsAppu a já vám k tomu debatování nabídnu písničku na přání, ke které můžete použít číslo 725 33 11 55.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením. Na šestém je teplý, na osmém už přechlazený.
3: Čas rok. Čas rok.

Citron, ten bude dneska mimo jiné součástí přerovských svatovavřineckých hodů, na kterých se na tamnějším náměstí TGM představí od 7 hodin večer. No ale my si na rádiu Čas Rok teď v 8 hodin 39 minut budeme hrát podle Petra. Nazdar Hanzi, co tak avantejšu, bylo by to pro nás na stavbu. Máme poslední den, v sobota, neděle úklid a v pondělí to všechno předáváme. Tak ať se nám dílo daří. Tak to vám přeju i já za celé rádio Čas Rok a tady to je.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanicích.cz.

horkon.cz. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: Jedna z těch velice známých melodií, tentokrát od kapely Smash Mouth, a nás na rádiu Čas Rock po 9. hodině čekají Pretty Maid. Alice in Chains. A taky Akcept. Malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. K tomu popřejeme dnešním oslavencům, mezi kterými je i jedno opravdu velké a slavné jméno. Budeme pokračovat v letní jízdě, letní rokové jízdě rádia Čas Rock, no a nezapomeneme ani na pivo, které dneska slaví svůj mezinárodní den. To po zprávách s Hanzem a já vám přeju pěkné už páteční dopoledne.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Nehoda nás teď potrápí v Bohumíně na ulici Opletalově na kruhovém objezdu. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Hromadná bouračka se řeší na Vsetíně v ulici Mostecké, kde se srazila 3 osobní auta. Vážná nehoda se stala na Blanensku u obce Bořitov, na hlavním tahu Brno-Svitavy. Tady bourala 2 osobní auta a hasiči stále zasahují v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Bartošově.
4: Radio Čas Rock. Právě.
3: Dobré páteční dopoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Většina Čechů si stěžuje na současné vlny veder, bezmála 2/3 lidí ale snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, je kolem 35 stupňů Celsia.
5: Morava aktuálně.
3: Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
6: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
3: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Moravu trápí tropy. Ve Strážnici na Hodonínsku ve středu už 3. den po sobě překonali absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové tu naměřili 41 stupňů. Rekordy padly v kraji na všech stanicích a překonali hodnoty o 3 až 5 stupňů. Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dneska přivítají hosty z Kladna. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply aréně. A v neděli pak v rámci prvoligové šance ligy hostí Zlín pražskou Bohemku. Hrát se bude v neděli od 5 odpoledne na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne s Hanzem Prokešem.
4: Ranní šichta na rádiu Čas Rock.

Krauss, no a my se teď vrátíme do roku 1976, kdy se na obálce britského hudebního týdeníku Melody Makers objevili Sex Pistols. V roce 2002 během amerického turné v Indianapolis bouralo taxi převážené členy Oasis. Ti byli převezeni do nemocnice, naštěstí jenom s řeznými ranami a pomoženinami. Před 51 lety se dali dohromady kaťáci, tak si to představte, jak to letí. No a s dnešním datem jsou bohužel spojeny i povodně, které naší českou zemi zasáhly jak v roce 2002, tak 20. A svátek, tak ten slaví Lada. No, já znám a vzpomenu si jenom na ty o zdvihovém objemu 13, 15 a 16 kubíků, ale to je vedlejší. Každopádně, holky, já vám za celé Rádio Čas Rock přeju všechno nejlepší, tak jako Bruce Dickinsonovi, který si ke svému jménu připisuje 68. Tak si ho dá.

0: Malá hudební vzpomínka na festival Holba Rock na grilu, na kterém se Pretty Mates představili v plné parádě. No a na této akci taky teklo pivo, které dneska mimo jiné slaví svůj mezinárodní den proudem. Kolik padlo beček, tak to vám ve vysílání Rádia Čas Rock určitě brzy prozradíme. Každopádně my se tomuto pěnivému moku dneska ve vysílání věnujeme už od rána. No a co vy, jak je to u vás? Desítečka, jedenáctka, dvanáctka a nebo něco plnotučnějšího v podobě nějakých pivních speciálů? Můžete to sypat na náš WhatsApp a já vám na oplátku pošlu Alice in Chains anebo Stone Temple Pilots. Za chvíli se do nich pustíme, no a já vám přeju pěkné už dopoledne.
1: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. No to je, přece to opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Čas Rock.
1: Je tady pokračování letní rokové jízdy Rádia Čas Rock a mojí povinností je vám prozradit další slovo z věty, která vás dneska může dovést ke 2 stupenkám na koncert Marka Hietaly. Ten se bude v Praze konat 20. října a jestli ho chcete zažít na vlastní kůži, tak můžete. Stačí poskládat výherní větu, která má ve svém znění zatím tyto 2 slova. Pořádný nářez. A o tom pokračování se postará Kikina. Takže zatím opravdu zapsal, jo? Pořádný

0: nářez. No a tak, jak se toho tady ve studiu Rádia Čas Rock chopí za malou chvíli. Tak hodně štěstí ve hře a k tomu nabídka pro písničku na přání. Jestli chcete využít, tak není problém. A to na čísle 725 33 11 55.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. I v

0: No a Habaděj muziky ještě bude na rádiu Čas rok znít během těch následujících minut. Já mám na drátě koho jiného, že jo, nazdár, čau.
1: Zdravím tě, Honzíku, tady Roman, zdravím všechny rockery ostravské a ze širokého okolí
0: Romane, celé republiky. My tebe ano. Taky. Tak, máme pátek, první otázka, co s víkendem?
1: Co s víkendem? No, víkend bude krásný, takže jedeme do Markvartovic na karneval se podívat a zapařit čolkem a to známýma, co přijedu.
0: Tak to bude dym, to bude veselé. A druhá otázka, určitě víš, na co se dneska ptáme, na Mezinárodní den piva. Jak ty jsi na tom s tím?
1: No, tak kdo nemá rád pivo, tak nemá rád lidi asi, no.
0: A jaká značka vede?
1: Vede Radegas, samozřejmě, polnotyčná 12. Ale máme taky rádi s Romankou Kozla 11, teda ne Kozla, Ostravar, Mustanga 11.
0: Jo, rozumím. Takže už se nemůžeš dočkat, až zítra nějaké polkneš.
1: Jistě, já i dneska odpoledne.
0: Já myslím, že jo. Ale teď muzika. Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná. Proč tohle téma u vás tvou?
1: No tak nám se to líbí, prostě je to takové, prostě můj miláček dobrý ženec, já jsem střelec,
0: ano.
1: Takže máme to tak nějak podobně, ale samozřejmě to máme v takovém tom duchu sranda.
0: Dobrá, tak jo, muzika je nachystaná, dej potom vědět, jaký byl ten karneval.
1: Určitě.
0: Měj se hezky. Tak díky, čau. No a s vámi se rokeři taky loučím, protože jak už jsem hlásil, kikina je nachystaná. Mějte se krásně, užijte si ten víkend a zase v pondělí. Čau.

0: káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: No nazdárek Kašpárek, přátelé. Pojďme všichni zvolat třikrát sláva společně. Proč? No, tak máme k tomu hned vícero důvodů, že ano. Jednak přichází víkend, ještě pár hodin a vplujeme do víkendu. No a taky to počasí, ten vzduch. Aktuálně příjemných 20 až 24, no a v maximech dneska 25 až 29 stupňů. Nejteplej zase samozřejmě budete mít na jihu, ale furt je to v porovnání s uplynulými dny snesitelné. Děcka, i dnešní dopoledne a část odpoledne strávíme společně a budu se snažit seč mi síly budou stačit, ať vám to se mnou utíká co nejpříjemněji, no a protože při pátku už je té energie málo, musíme ji o to víc doplňovat muzikou. A proto se po desáté těšte na Creed. Se songem Na jednu noc dorazí taky Valda Gang. A playlist Rádia Čas Rok po desáté bude obsahovat třeba i Do 3. Teď už si slovo přebírá Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama a pohledem na cesty. Já jsem Kiki Střelcová, ladíte Rádio Čas Rok a mějte klidný pátek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Doprava houstne v Ostravě. Na Rudné ulici se opravuje vozovka, a to v úseku mezi Porubou a křižovatkou s Plzeňskou ulicí. Ve směru na Opavu neodbočíme. Nehoda se stala v Bohumíně na ulici Opletalově. Na kruháči bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší ve Vsetíně, v ulici Mostecké bourala hned 3 osobní auta. A pozor si musíme stále dávat taky na Blanensku v obci Letovice. Na kruhovém objezdu na hlavním tahu bourala 2 osobní auta.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré páteční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Některé potraviny můžou podražit až o desítky procent, a to kvůli rekordním teplotám a mimořádnému suchu. Podle televize LTV Plus sníží sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. Část úrody se proto bude prodávat jako krmná směs.
9: Morava aktuálně.
7: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetřování starých lip v ulici Jana Palacha. Nově se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po vykácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
10: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
7: Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chátrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce Sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Dnešní utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipX aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Konečně jsme se dočkali nejenom na rádiu Čas Rok, ale všude tam, kde nás ladíte a posloucháte. Máme tady pátek 7. srpna. No a teďka přichází do studia naše posila Milan Gelnar, aby nám předpověděl, co v ten dnešní den můžeme čekat. No, tak jsem zvědavá. Doufám, že to teda budou samé optimistické zprávy. Milane?
1: Také v pátek bude na nebi panovat převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Dokonce i ty spory mezi mužskou a ženskou energií, které už nějakou dobu na nebi panují, budou mít hrany zaoblené. Budeme si tak užívat léta a mnozí se budou překvapivě zabývat i duchovními tématy. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelců by se dnes mělo dařit skvěle. Štíři mohou zejména ve vztazích zažívat větší napětí a váhy mají šanci nadít se nějakých darů či snadných zisků. Kozorozy budou skvělí ve svých profesních aktivitách. Vodnáři mohou být podrážděnější a ryby by měly zažívat milé až romantické chvíle. Pany mohou procházet lehčími zkouškami. Lvy budou mít úspěchy na poli milostném a radci mají naději na větší rodinnou párty. Berani mohou zaznamenat úbytek své obvyklé energie. Býci by si měli dávat pozor na konflikty do vlasti domova a blíženci budou velmi výmluvní a hýřit nápady a inspiracemi. Hvězdný pátek, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem má před dvorní a stolgrády a čas Milan Gelnar.
0: Milane, díky, no a teďka už v rámci pátečního dopoledne další rokové a metalové fláky. V těchto chvílích posílám Marilyna Mansona, ale můžete se těšit taky na avizované Creed a nebo Red, tak fajn poslech.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou roku.

0: Menší opáčko toho, co do těchto chvílí byste měli mít pochyceno, pokud byste rádi na Marka Hietalu do Prahy zadarmo. I dneska při pátku skládáme v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok větu, která někomu z vás vyhraje odpoledne takovéhle skvostné lupeny. Tak pojďme na to. Pořádný nářez. To je první část věty, se kterou jsme se vlastně ocitli v polovině, takže si nezapomeňte poznačit nebo zapamatovat spojení slov pořádný nářez. To jsou slova, která zatím máme, a pakliže budete ladit Čas Rok i v dalších minutách a hodinách, dozvíte se, jak zní dnešní výherní věta dál. No a ještě jednou připomínám, dva lístky na Marka Hietalu tady leží čistě jen pro někoho z vás.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

proudu ladíte Rádio Čas Rok. No a jako už každoročně patří první srpnový pátek oslavám piva, přátelé. No a tak dnes, 7. srpna, slavíme Mezinárodní den tohoto zlatavého chmelového moku. No a protože Hans tady na dnešek vykopl pivní téma, tak já v něm budu úspěšně pokračovat a teďka se s vámi podělím o zprávu, kterou nám poslal Ivoš z Věřňovic. Na běžné pití je mojí značkou Radegast 12. Jednou jsem z vysranosti v uvozovkách koupil v akci bednu desítky a celé prázdniny jsem se s ní trápil, než jsem se jí zbavil. No ale jak jsem starší, tak než už množství, mě zajímá spíš kvalita. Teď preferuju skřečoňský žabák. Buď Amber 12, nebo IPA 14. Příští týden jsou v Bohumíně pivní slavnosti, tak vyzkouším všechny IPy. A je pravda, že IPA se ztratila loni ze všech stránků jako první, takže na tom něco bude. Ahoj, zdravím všechny rockery a motorkáře. Ivoši, děkujeme ti za tento odborný výklad. Já budu jen a jen ráda, když budete přispívat i nadále, protože moje maličkost vám k tomuhle téma bohužel absolutně nic neřekne. Na rovinu přiznávám, že jsem nepivař, nechutná mi to, nikdy mi to nechutnalo, nepřišla jsem tomu na chuť, ačkoliv jsem doma ze srandy jako dítě slýchávala: nauč se pít pivo, to je lepší než ty sladké sračky, zažene to žízeň a je to levnější. No jo,

protože už je rok 2026, tak co si budem? Ty ceny těch sladkých sraček a piva se tak nějak víceméně jako dorovnaly, jo, už nelze říct, že jedno je levnější nebo není. Nicméně opravdu jako co se týče piva, tak k tomuto tématu já vám osobně nepřispěju. Takže přispívejte vy, je to na vás. Linka 725-331-155 je vám k dispozici, pište, klidně nahrávejte hlasovky. Jak to s pivem máte vy? Co vám nejvíc chutná a jestli jste případně třeba vyzkoušeli nějaký extra speciál, který třeba běžně k dostání není. No a teďka máte taky možnost na stejném telefonním čísle mi dát vědět, jakou muziku mezi tím, co budou hrát Creed, byste si rádi poslechli. Tak dejte vědět.

0: úžasně pohodový Creed nám doznívají na vlnách Rádia Čas Rock. No a my se v téhleté pohodové atmosféře poneseme i v dalších minutách. Na telefonu Ivan, který si přeje Limetal. Já tě zdravím, chlape, ahoj.
1: Zdravím.
0: Prosím tě, ty se nám teďka pohybuješ na cestách. Kde aktuálně seš, na jakém úseku dálnice a jak to svíští?
1: 61. kilometr dálnice, který má počátky a je Rimová.
0: A dobrý?
1: Jedu.
0: Jedeš.
1: Jo, cesta je čistá. Jo, pohoda, klid. Jak říkala z téma, pivo, tak piju Zubra.
0: No, já jsem se tě na to chtěla zeptat. Takže piješ Zubra, seš tedy příznivcem této značky a měl jsi prosím tě někdy něco speciálního, třeba s nějakou zvláštní příchutí nebo něco, co jako běžně opravdu není k dostání?
1: Já jsem třeba pil pivo Peron, to si pil Marsokolo a brutálně hořkým pivo, ale vynikající.
0: Jo? A taky 12 nebo nějaký vyšší stupeň?
1: 12 a nebo jestli dobré pivo, ale pivovar Valášek, sedíme a jo, na chvílenou pizzu, nebo skutačivo ve verku.
0: Mě by zajímalo, kde ti pivaři na ty názvy jako přicházejí, ale pak si uvědomím, co vlastně s lidmi dokáže dělat alkohol a říkám si, jo, rozumím tomu, proč ty zvláštní názvy, ale je pravda, že na chmelenou opici jsem taky jako slyšela z vícero úst chválenou. Tak prosím tě.
1: Skotačivá veverka.
0: A doporučuješ, jo, obojí, i skotačivou veverku.
1: To jsou 17 dobrý pivečka.
0: Prosím tě, ono takhle spavit. Závěrem, ještě mi řekni, kolik kousků najednou zvládneš?
1: No, jedno se za věkem šikl 58.
0: Počkej, jako 58 piv?
1: No.
0: Ježiši Kriste, ty vole, tak ty bys normálně strčil do kapsy i ozáka. Tak to jsem nečekala, to musím rozdýchat, takže teď už to nechám čistě na tobě, komu Limetal s větrem v zádech pošlem.
1: Pro tebe a pro všechny rockery, hasiče a všechny záchranáře, to se na zalídají.
0: Tak jo, díky. Díky moc taky, za zavolání, ahoj. Muziku za chviličku posílám a přeju šťastnou cestu a užívej prodlouženého víkendu. Ahoj.
2: Radio Čas Rock.
0: Přátelé, já jsem záměrně řekla prodlouženého víkendu, jo, prosím vás, nenechte se mást, není bohužel teda žádný státní svátek, ale Ivan dostal v práci jako pěkně volníčko, má hodného šéfa a tak už dneska může vyrážet do počátku za rodinou. Tak to jenom na osvětlení. Za chvilku muzika a já vám přeju pohodové páteční dopoledne.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
9: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na Heřmanicích.

Horkon.cz. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Úžasná pohodovka Think It Over na rádiu. Čas rok v závěru 10. No a i po 11., která dorazí za nějaké 4 minuty, se budem věnovat dnešnímu mezinárodnímu dni piva. Mrknem na vaše chutě, doporučení, případně upozornění, kterému zlatavému moku je lepší se raději vyhnout. No a k tomu Serj Tankian. Nakopneme to i se Status Quo. No a naopak zpomalíme, zvolníme s Blue Effect. Naseru teď hodně lidí, když řeknu, že se těším na Vánoce a když budou hrát Pelíšky. No jo, no, přátelé, to tak jako... My s tou rozervanou uměleckou duší to tak máme, že se nám zkrátka jako v té hlavě míchá všelicos a tohle se teďka zrovna jako přemítlo před zraky mými mě, jo? Co se přemítá vám? Klidně se podělte, to by mě zajímalo, co se našim rockerům jako odehrává při pátku v hlavách. Nicméně na to bude prostor zase v další 60 minutovce, tak ji pojďme za okamžik odpálit, ale ještě předtím se teďka ke slovu dostane kolega Martin Fabík. Má pro nás nachystané čerstvé zprávy a ještě předtím mrkneme na cesty. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju co nejklidnější páteční dopoledne.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 na úrovni oblasti Chlebovic. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem na Olomouc, poblíž oblasti Kletné. Kvůli poruše vozidla očekávejte zdržení. Na místě je policie. Pozornost se dále vyplatí na Olomoucku na sjezdu v ulici Velkomoravská směrem do centra. Nákladní auto se střetlo s osobním. S komplikacemi počítejte i ve Vsetíně v ulici Mostecká. Srazily se tady 3 osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra se vrátí. Meteorologové předpovídají, že už od neděle budou teploty na většině území Česka opět stoupat nad 30 stupňů. Modely navíc naznačují, že vedra můžou přetrvat po většinu příštího týdne. Ochladit se má až koncem srpna.
8: Morava aktuálně.
9: Městskou nemocnici v Odrách na Novojčínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začne v lednu a vyjde na bezmála 80 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně přesune do okolních zařízení. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibydou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abácie a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
9: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už dneska v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Dnešní utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje páteční dopoledne s Kiki Střelcovou.

kluci, sorry, vy v tom taky máte pěkný bordel při pátku. Prvně jsem si teda myslela, že bude jenom Marťa Fabík, nakonec i Honza Gavelčík. No tak přátelé, měli jste to takový balíček dva v jednom. Nicméně teď už se chystá další muž Leny Krevic, tak si ho pořádně vychutnejte a ať vám to v pracích pěkně ocejpá.

7. srpnového dne užíváte s časrokem. Blue Effect nás teďka tak příjemně naladili na takovou tu pohodovou notu. My to za chviličku zase rozjedeme se Saxon, těšit se můžete také na Status Quo a kupu dalších. No ale teďka zpátky k tomu, čím vládne dnešek. Přátelé, máme Mezinárodní den piva. No a protože obzvláště rokeři jsou opravdu srdcaři, co se piva, pití piva týče, a jsou pivaři, bez pochyb, no tak se samozřejmě tomuto tématu dneska tady věnujeme. A píše Míša z Frýdku Místku, že je pivař a mají ve Frýdku speciálku, kde prej chodí na 14 nachmelenou opici. Různé pivní speciály a většinou vyzkouší všechno, co mají na čepu. Jinak holba prej u něj dlouhodobě vede a i ta nealko. No a když už jako nic lepšího není, tak ten Radek 12. Pavel píše, ahoj Kiki, tak já už také moc pivař nejsem, bo tu v Irsku je to drahé jak svině. Ale pokud přijedu domů, tak se hrneme do restaurace pod Parohama ve Vyškovicích, kde mají úžasné Hukvaldy 14. A ta stojí fakt za to. No, já jsem sama překvapená, kolik těch piv v dnešní době existuje. Vím, že spoustu maličkých pivovarů vzniklo před lety a ty se teda úspěšně drží, protože co si budem, přece jenom do toho dávají i to srdce a to pivo pak chutná jinak. Tomu úplně rozumím. No ačkoliv já se musím přiznat, že jsem přemýšlela nad tím, jako jak vy tak vlastně jste schopni porovnat ty různé chutě, jo? Že jedno pivo je lepší, druhé horší, jo? Pak sladší, hořčejší. Já si to upřímně jako ten nepivař nedovedu moc představit, ale tak zkusila jsem si to stáhnout třeba na takovou kolu. Jo, že máme taky, že jo, vícero odnoží kol a každá chutná taky jinak. No tak snažím se tak nějak naladit na tu vaši notu, ať jako si aspoň umím trošku představit, co vlastně vnímáte, jak to cítíte. No nicméně, i když se stále jako považujeme za národ pivařů a v loňském roce jsme v průměru za rok vypili nějakých 121 litrů piva na hlavu, tak podle výzkumu prej spotřeba klesa. Jen pro představu, v takovém roce 2005 jsme rekordně vyžlempali přes neuvěřitelných 163 litrů. No ale i tak o 20 let později v roce 2025 uvařili tuzemské pivovary skoro 20 milionů hektolitrů piva. Neuvěřitelné. Tak dávejte vědět i nadále vy, jak to máte s pivem. No a teď už další muzika. Já vám přeju z čas roku příjemný poslech.

0: Rock.
1: V letní rokové jízdě dneska soutěžíme o pražský koncert Marka Hietaly. Známého to finského heavy metalového zpěváka a baskytaristy, který se především proslavil působením v symfonik metalovém uskupení Nightwish. No a vy na jeho koncert budete moci vyrazit společně s námi, s Rádiem Čas Rock, a to úplně zadarmo. Vy víte, že my v těchto chvílích máme složené už dvě slovíčka v dnešní výherní větě. Nacházíme se tedy přesně v polovině. No ale já tu metu zase společně s vámi teďka jsem se rozhodla posunout dál. A přehazuju vám slovíčko právě. Napište, zapamatujte, poznamenejte si. A v těchto chvílích tedy máme tyto tři slova. Pořádný nářez právě. Tak, doufám, že jste se všichni poznačili, zaznamenali. No a s tím posledním slovem, které nám chybí, dorazí v odpoledním driveu v rána. Tak nezapomeňte ladit Čas Rock odpoledne.
0: Let's

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

srdcovou záležitostí pivo než pro naše rockery a metalisty. No a tak se tomuto téma věnujeme v rámci dnešního Mezinárodního dne piva. No a Radim píše, že Radegast je pro něj první volba v závorce v Orlové a Holba to je volba druhá v jeho rodném Vrbénku pod pradědem. No a Jirka, ten to spojil i s fajným pivním tipem na víkend. Čauky do rádia. Když máme dnes ten Mezinárodní den piva, tak se musím pochlubit, že právě jedeme na slavnosti piva. Kamínka Camp Roštín, kde se to pivo skloubí se suprovní muzikou. No tak na to, když tak mrkněte, ještě jednou opakuju, Kamínka Camp Roštín. Prosím vás, Roštín to je obec v okrese Kroměříž, jo? No a na programu od dneška až do zítřka budou samé známé české partičky, které moc dobře znáte z vysílání Rádia Čas Rock. No, tak to je k takovým fajn víkendovým tipům pro ty, co byste to pivo chtěli i jako oslavit opravdu se vším všudy. No a pokud máte teďka náladu si zpříjemnit páteční dopoledne nějakou muzikou podle vašeho výběru, třeba i s pivní tématikou, dejte vědět. 725 33 1155.

0: Pohodový Gacmek na vlnách Rádia Časrok. No, stačilo to jenom jako naťuknout a my opravdu budeme tematicky hrát k tomu dnešnímu Mezinárodnímu dni piva. Teďka už podle Romči. Ahoj, chlape.
1: Já tě zdravím, Kiki, zdravím všechny rockery, zdravím všechny příznivce piva, toho krásného lahodného moku, když se vždycky po práci zajdeme občerstvit.
0: No prosím tě, co je tvoje fajnšmekrská lajna? Co ty si rád dopřáváš?
1: Radegast 12.
0: Radegast 12, takže klasiku.
1: To je moje láska.
0: No a měl jsi někdy něco speciálního, třeba ať už
1: určitě,
0: u nás nebo v zahraničí?
1: Chodíme každým rokem vlastně do Zábřehu, ku zamečku na pivní slavnosti a tam je to úplně nádherné. Spousta malých pivovárků, vyzkoušíš si, co ti tak lahodí. Moje milá krásná žena, ta má ráda takové ty ovocné pivíčka a já mám radši takové ty plnotučné.
0: No a prosím tě, kolik ty sneseš?
1: Tak to je otázka. Tak podle toho, jak kdy a jaký je základ. Když je základ dobrý, tak 10-12 se jich vleze.
0: Krása. Vy teda máte splávek, to musím říct. To je jako fakt klobouk dolů, protože to já už bych byla dávno mrtvá. Já myslím, že to už mě by neskřísili. Nicméně, ty jsi teda vybral rybičky 48. Komu je pošlem?
1: No všem těm příznivcům lahodného moku, kteří mají rádi pivo a slibují druhý den, že už to nebudou dělat.
0: Tak jo, tak muzika letí, tobě přeju, ať se dílo daří, Romčo, díky za zavolání a měj klidný pátek, ahoj.
1: Taky a krásný víkend všem.
2: Letos rádiem Časrock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který bude tentokrát o Def Leppard a dalších hudebních legendách. No a proč zrovna o nich? Tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas rok pustíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Těším se na vás.

Mother jsme se na čas roku přiblížili, přátelé, až k pravému poledni. Za chvilku odbije 12. hodina dnešního pátečního dne s datem 7. srpna. No a my se dneska, ale v té příští hodince jsem chtěla říct, podíváme do kalendáře, ať zjistíme, kdo co slaví. Kromě toho, že slavíme Mezinárodní den piva, tak samozřejmě máme tady taky nějaké známé osobnosti, které slaví nějaké známé jména. No a co bude dál, tak to se necháme překvapit. Hlavní je, že nám bude hrát poctivá rocková a metalová muzika. No a já k tomu pátečnímu obědu nabídnu Oasis. Dorazí i horký žeslí, že? Tak ale stojí už ani mudná, fotíme riadný bugle na škůl, beri do oho. A budou taky Neon Fly.

0: Takový páteční oběd budeme servírovat na vlnách Rádia Čas Rok. Bude toho ale mnohem víc, tak zůstaňte s náma, no a pokud právě usedáte k pátečnímu obědu, přeju ze studia Rádia Čas Rok dobrou chuť. Kiki Střelcová vás zdraví, no a teď už pohled na cesty a taky další čerstvé zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice směr Hrádek. Osobní auto havarovalo do svodidel, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Ostravě na křižovatce ulic Rajská a Mrazná. I zde narazilo osobní auto do svodidel. Pozornost mějte i v oblasti Brno venkov na silnici v ulici Jihlavská poblíž Popůvek. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii. Chtějí si odpočinout od vysokých teplot a trávit čas v přírodě, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
7: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
8: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální vizi 10 milionů korun.
5: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Dráhnovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. V regionu jde už o druhý podobný automat. FC Zlín se v sobotu 8. srpna představí v dalším utkání šance ligy. Na stadionu Letná přivítá Bohemians Prahu. Výkop zápasu je naplánovaný na 17 hodin. Oba týmy budou chtít předvést kvalitní výkon a udělat další krok k úspěšné ligové sezóně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Byli na rádiu Čas Rok horký, že slíže, no a už za chvilku Oasis. A právě s touhle partičkou je spojená událost stará 24 let, kdy během amerického turné v Indianapolis bouralo taxi, které vezlo právě členy kapely Oasis. Pánové Andy Bell, Noel Gallagher a Jay Darlington byli převezeni následně po nehodě do špitálu s řezanými ranami a pohmožděninami. Naštěstí se dá říct, že nic horšího se nestalo, no a pánové byli do pár týdnů zase v cajku. No a lidové pořekadlo praví, že na svatého Kajetána, tedy dnes 7. srpna, se otvírá stodol brána. No a právě v těchto dnech bylo u našich předků jako zvykem, že se do stodol odvážely svazky posekaného obilí, takže tolik k dochovaným pramenům našich předků. No ale kromě toho, že na dnešek připadají oslavy Mezinárodního dne piva, tak tady máme ještě další události, které se k dnešnímu dni vážou. Tak se na ně mrkneme už za pár minut a já už posílám slíbenou muziku a přeju nejen fajn poslech, ale dobrou chuť k obědu.

0: No a my teď na rádiu Čas Rok společně otevřeme tu naši rokovou bichli rokového i nerokového kalendária. V kalendáři dříve narozených byste našli, že jmeniny má dneska v 7. srpnový den zmiňovaný Kajetan. No ale novodobý kalendář už hlásí, že svátek slaví Lady, kterých je necelých 6 tisíc. Tak jestli nás nějaká princezna či neprincezna Lada poslouchá, přeju za celou naši partiu Čas roku všechno nej. No a dnes je to 149 let, co si připomíná městská část Praha Žižkov, významný milník, kdy byla přejmenována na dnešní název. Čtvrť tvořená činžovními domy do roku 1877 nesla název Královské vinohrady. No a zajímavostí je, že díky rozložení této městské čtvrti na vyvýšenině města jsou tamní ulice úzké a strmé. No a samozřejmě jim vévodí Žižkovská věž. No a taky rok 1976 připomíná objevení se slavných anglických pankáčů The Sex Pistols na obálce britského hudebního týdeníku Melody Maker. Narozeniny dneska má šermíř, pilot, skladatel, zpěvák a hlas světoznámých Iron Maiden Paul Bruce Dickinson. Tomu se dneska ještě detailněji pověnujeme, no ale koho je taky třeba zmínit, tak přátelé, před 127 lety se narodil jeden z nejnoblesnějších a nejúspěšnějších herců své doby, Oldřich Nový.
1: Ne, já odejdu. Počkám na vás venku. Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si to. Zavřete oči, ne? Neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází.
0: Kdo by to nemiloval? Jeho slavná role Kristiána ve stejnojmenném filmu. Český nejen herec, ale taky scénárista, zpěvák, režisér, dramaturg a dokonce i pedagog a divadelní ředitel. Tohle všechno byl legendární a fantastický Oldřich Nový, který se narodil 7. srpna roku 1899.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
7: Zach Wild a jeho Black Label Society,
6: veselá parta Aylstorm
7: i Američané Savatage a Testament,
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle
6: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas rok. I v létě hraje.

pohodový Mr. Big při pátečním obědu na rádiu Časrok. No a jestli i u vás ve firmě nebo na pracovišti probíhá stejná obědová seance jako tady u nás, tak si vychutnávejte, užívejte mezi tím, co budou hrát Battle Beast, no a taky můžete klidně dát vědět, jakou podle vašeho výběru byste rádi zařadili do našeho aktuálního playlistu. Tak pište, volejte 725 33 1155.

už tady mám na čas ruku aktuálně požadavek na Camelot, song March of Mephisto pro všechny, kteří jsou teďka za volantem, stejně jako Míra, který se vrací z pracovní cesty domů a nemůže se dočkat víkendu. Takže prej zdraví nejen všechny rockery, ale taky řidiče za volantem a že jim přeje hodně trpělivosti. Tak za chvilku muziku posílám.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: www.horkon.cz.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jeď

0: je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Já doufám, že vám ten váš pracovní čas utíká stejně jako mě tady. Ani jsme se nenadáli a za nějakých 5 minut odbije už 13. hodina odpolední. Jste s rádiem Časrok a vzhledem k tomu, že jsme v uplynulé hodince probírali kalendář a zmiňovali jsme Bruce Dickinsona, který dneska slaví narozeniny, tak se mu podíváme více na zoubek v příštích 60 minutách. K tomu budou znít Sum 41. Přihodím i novinku tohoto týdne, k tomu dorazí Vysací zámek se svým punkovým královstvím. Natěšit se můžete mimo jiné i na Dire Straits. I nadále s vámi na rádiu Čas Rock zůstává Kiki Střelcová a já vám přeju klidné páteční teď už odpoledne.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Končicích pod Ondřejníkem na křižovatce směr Frenštát pod Radhoštěm. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Přáslavice. Kvůli odstavené dodávce počítejte se zdržením. Pozornost mějte i na Zlínsku v ulici Bartošova v oblasti Napajedla. Komunikace je kvůli požáru garáže dočasně uzavřena. Na místě jsou hasiči i policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku děti hůř zvládají stres a prohry. Vychází to z průzkumu České unie sportu. Trenéři si všímají, že děti mají dnes častěji problém přijmout porážku, zvládnout náročnější trénink nebo si věřit. Hůře se také soustředí a rychleji ztrácí motivaci. Podle televize LTV Plus může dětem pomoci hlavně podpora, trpělivost a učení zvládat těžší situace.
4: Morava aktuálně.
3: Ve Frýdku Místku vyrostlo nové místo plné zábavy. Na místě bývalého dopravního hřiště vznikl Rivka Park, kde si užijí děti i dospělí. Lidé tam najdou velkou dřevěnou loď, horolezeckou stěnu, lanovou dráhu a prostor na cvičení. Nový areál se poprvé otevře návštěvníkům přesně za týden. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
5: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
3: Hlasování veřejnosti probíhá online až do 31. srpna. Artist Brno čeká v sobotu 9. srpna další fotbalový ligový test. V domácí Šipex aréně přivítá Sigmu Olomouc. Výkop utkání šance ligy je ve 20 hodin. Na trávníku se očekává bojovný souboj, ve kterém budou oba týmy usilovat o důležité body do ligové tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: po roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

Ladíte pohodové odpolední vysílání Rádia Čas Rok při pátku s datem 7. srpna, no a 68. narozeniny dneska slaví frontman Iron Maiden Bruce Dickinson. Ten je nejen zpěvák, ale taky skladatel a dokonce mu jde třeba šerm či pilotování letadla. No ale pojďme se teďka podívat na to, co se okolo něj aktuálně děje. Na konci uplynulého měsíce se podělil se svými fanoušky na svých sociálních sítích o zprávu, že dotočil zpěvy ke své nové desce v jeho soulové dráze. No a svěřil se, že má rozdělaných celých 18 skladeb, ale protože má teď opravdu hodně napilno, tak nová deska vyjde až příští rok. Nicméně se teď plně věnuje hraní s jeho kumpány z Iron Maiden, no ale v jednom nedávném rozhovoru se vyjádřil, že v tom příštím roce bude v jednom kole a že si myslí, že všichni budou šťastní, až uvidí, co všechno chystá. No, tak máme se evidentně na co těšit a nemusíme se rozhodně bát, že by se Dickinson chystal do hudebního důchodu. Každopádně už začátkem příštího roku můžou fanoušci zažít něco opravdu nevídaného. Zpěvák se totiž spojí s polským Beethovenovým akademickým orchestrem, se kterým vystoupí už 30. ledna 2027 v Katovicích. A těšit se prý můžete nejenom na pecky legendárních Maidenů, ale zazní taky muzika velikánů, jako jsou Deep Purple, Queen a nebo AC/DC. No a když tady máme takového veleslavného oslavence, tak pochopitelně ho nemůžeme přejít jen tak, aniž bychom si ho nezahráli. Takže za chvilku pecka z 97. z jeho solové dráhy Man of Sorrows.

0: a 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Nová jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Posloucháte páteční vysílání Rádia Čas Rock, no a já musím říct, že je strašně fajn, když se vám vždycky ozve někdo z kolegů, obzvlášť pak těch bývalých kolegů. No a přesně to je teďka případ další milé zprávy, která dorazila na téma Mezinárodního dne piva, který dneska slavíme. No a kdo samozřejmě má více toho prostoru a právo se vyjadřovat na téma piva než rockeři a metalisti. No a mě se tady ozval do studia náš Didi, píše: ahoj Kiki, my všichni milujeme pivo, to je jasné. A když to jde a je příležitost, tak si v kapele uděláme radost a necháme si uvařit speciálek. Tak jako tomu bylo k 25. výročí a nedávno k 30. výročí vzniku kapely Grok. Posílám fotky a pozdravuji i do skřečoňovského pivovaru Žabák, kde jistě poslouchají Rádio Čas Rock. Všem fajn víkend a na zdraví, Didi. No, tak teda musím uznat, že pánové opravdu ten svůj speciálek k výročí měli naprosto vymazlený. Nevím, jestli je ještě k sehnání, tak to když tak můžete u kluků z Grogu zjistit. Nicméně je to jako zajímavá kombinace, že jo, když se řekne Grog a zároveň pivo. No ale tak, když byla řeč o obou zmíněných, tak pivo už si píšu odškrtnuto, že jsme se o něm tady pobavili v rámci Mezinárodního dne. No a teď si teda pojďme dát ten Grog. Fajn poslech.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Takhle příjemně a pohodově jsme dopluli do závěru 13. hodiny odpolední na vlnách Rádia Časrok s Kiki Střelcovou. No a my v tom plutí budeme pokračovat i po 14. Ti šťastnější z vás teďka odpíchnou konci pracovního procesu pro tento týden. Ti méně šťastní, těm ještě nějaká ta chvíle zbyde, ale nebojte, přátelé, já věřím, že si i ty následující minuty zpříjemníme, co nejvíc to půjde. Zazní Metallic Připomeneme si taky, v jaké fázi se aktuálně nachází naše páteční letní roková jízda. Bude i Dan Dalanda. Co se mi to tam v té puse teďka jako stalo? Můžete mi říct Dan Landa, jo? Tak, a budou i Bad English. No já jsem slibovala, že se budeme linout na pohodové páteční notě. No a potom taky jedna krásná, ačkoliv velmi smutná věc, která se teďka stala za velkou louží. Tak zůstaňte s námi, jsme Časrok a za chvilku už kolega Marťa Fabík. Hodiny hlásí 13.59.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Řidiči, pozornost, mějte stále na křižovatce v Kunčicích pod Ondřejníkem, směr Frenštát pod Radhoštěm. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Buďte opatrní i na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, poblíž nájezdu a výjezdu v oblasti Přáslavice. Kvůli odstavené dodávce počítejte se zdržením. A pozornost mějte na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá dopravních nehod. Často za nimi stojí řidiči, kteří místo silnice sledují mobil nebo se věnují něčemu jinému. Policie proto připomíná, že i pár vteřin nepozornosti může skončit vážnou nehodou. Za telefonování za volantem navíc hrozí pokuta až 10 000 korun a 4 trestné body.
3: Morava aktuálně.
2: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Demolice toho stávajícího začíná v pondělí 10. srpna. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
4: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
2: Olomouci začala další oprava frekventované silnice v Polské ulici. Povrch se po loňské rekonstrukci na několika místech zvlnil a řidiči teď musí počítat s omezením. Provoz je vedený jen jedním jízdním pruhem a řídí ho semafory. Baník Ostrava B čeká v neděli 9. srpna další fotbalový souboj v šance Národní lize. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích přivítá FC Táborsko. Úvodní výkop je naplánovaný na 14:30 odpoledne. Na trávníku se očekává vyrovnaný souboj, ve kterém budou oba celky bojovat o cenné body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

Kiki vás zdraví z vln Rádia Čas Rok. Při pátku 7. srpna, krátce před čtvrt na dvě. Čtvrt na tři, ježišmarja, to tak letí ten čas, to je až nemožné. No, přátelé, já si stojím za tím i přes všechny životní těžkosti, že zázraky se dějou a i tajná přání se plní. No a právě v kanadské Otavě se teď jeden takový hodně, pravda, sice smutný, ale zároveň krásný příběh stal a splnil. V místní nemocnici tam připravili pro mladého 27-letého nevyléčitelně nemocného klučinu Tima koncert tamní kapely The Scepter. No a opět se jako tady ukázala dobrosrdečnost lidí a taky to, že muzika dokáže zvednout náladu i v těch nejtěžších životních chvílích. No a jestli vás zajímá, kde ten koncert proběhl, tak prosím vás, personál trochu jako porušal se jejich zasedací místností a udělali z ní menší komorní koncertní sál. No a mladý nemocný pacient Tim byl neskutečně potěšen. Krásné. Škoda jen, že muzika neumí dělat zázraky a nedokáže vyléčit i nevyléčitelně nemocné.

0: Před pár minutama jsem tady na čas roku mluvila o splněných přáních a o zázracích a píše Libor, tak já taky vyzkouším, jestli se zázraky dějí a napíšu na Instagram Metalice, aby vám nahráli na WhatsApp k výročí 15 let založení krásného nejlepšího rádia a uvidíme, jaké mám štěstí na zázraky. Vy jste humoristi, no? Tak to jsem teda sama zvědavá. To zní jako výzva. Stejně jako tohle.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: No, letní roková jízda je opravdu takovou celoletní výzvou, kdy vy, naši posluchači, si přicházíte k nejrůznějším lístkům na akce, koncerty, festáky. No a dneska tady pro vás máme koncert Marka Hietaly. No, vy už v těchto chvílích máte 3 ze 4 slov. Myslím, že už tady někdo volá. Bystrý posluchač jistě ví, že v těchto chvílích soutěžit nemůžeme, protože naše vrána vám bude muset přihodit ještě slovíčko poslední, které nám do té dnešní soutěžní věty schází. Ale přece jenom, kdyby někdo tak urputně chtěl vidět Marka Hietalu naživo a od rána nějak úplně nestíhal být napříjmu, tak prosím vás, dáme si menší opáčko. Pořádný nářez právě. To jsou zatím ta 3 kouzelná slovíčka, která vás pomaličku dostávají k tomu, abyste si k těm lístkům dneska mohli přijít a vyhráli je. Ale jak jsem zmínila, vrána bude muset přihodit ještě slovíčko poslední a pak bude na vás, abyste se na linku 725-33-1155 dovolali v pořadí, které vám Hanka určí. Učí. Neučí, Hanka už neučí, ale bude určovat pořadí. Tak já vám budu držet palce a za chvilku už další muzika.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No a na mě je teďka v těchto chvílích pár minut po půl třetí odpoledne, abych vám splnila poslední hudební přání v rámci mého působení tady dnes na Čas roku. Tak dejte vědět, co zařadíme mezi tím, co bude hrát Serge Tankian. 725-33-1155. Jestli chcete, zavolejte, jestli se vám nechce kecat, napište.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Hradecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Snad vás rozdivočelý Serštank jen nakopnul, obzvlášť ty, kteří to potřebujete. No a já jdu odbavovat poslední hudební přání za mého působení. Ahoj Kiki, pozdrav z Polska, město Kolobřeh, i tady poslouchám Čas Rock. Pust tam prosím Plexis a Svět jsou báry. Díky Roman, no a co se týče piva, tak Romča dodává, že prej přednost dává Radkovi 12. Romčo, díky, šťastné cesto a putování polskými krásami. No a píše taky Johan. Ahoj Kiki, zahrála by se mi Aleše Brichtu a písničku dneska budeme rejdit pro moji šárku. Zítra se jede u nás, u vás v Ostravě Chachar. To je cyklo a já jsem zůstal tady v Praze, ale držím palečky, ať udělá bednu. Díky Johan. No tak to i my budeme držet šárce palce, ať se ukáže v tom nejlepším světle. No a zmíněnou muziku moc ráda zahraju. V těchto chvílích, přátelé, se moje maličkost Kiki Střelcová s váma loučí. My se uslyšíme zase zítra. No a teď už vás předávám do péče naší vrány. Ano, do péče naší vrány. No a já se jdu zahrabat. Tak se opatrujte a užívejte startu víkendu. Čau.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

www.horkon.cz. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který bude tentokrát o Def Leppard a dalších hudebních legendách. No a proč zrovna o nich? Tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas rok pustíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Těším se na vás.

Startuje páteční odpolední drive. Od mikrofona ze studia už vás zdraví vaše Vrána. V další hoďce to budou taky Soundgarden. Adrenalin Mop. Nebo Tým. Tohle nabídka muziky pro další 60 minutovku. Co kdybychom se zahráli? Třeba naší letní rokovou jízdu. Jste pro? A tak jo, ale až po zprávách. Máte chod.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Bezručova poblíž kruhového objezdu. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Brně jihu v ulici Sokolova. Probíhá tady vyšetřování nehody. Havaroval zde motocyklista. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte i na dálnici D1 v směr Brno-Slatina, Brno-Jih. Tvoří se zde kolony. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
3: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
2: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Dráhnovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. V regionu jde už o druhý podobný automat. FC Zlín se v sobotu 8. srpna představí v dalším utkání Šance ligy. Na stadionu Letná přivítá Bohemians Prahu. Výkop zápasu je naplánovaný na 17 hodin. Oba týmy budou chtít předvést kvalitní výkon a udělat další krok k úspěšné ligové sezóně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: trošku takový předvoj za prvé toho, o co budeme hrát, a za druhé posledního slovíčka dnešní výherní věty, protože teď v pátečním odpoledním driveu je na mě, abych vám ho dodala.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Ptáte se, Lise, jako co, tak je to poslední slovíčko, tak abyste mohli poskládat dnešní výherní větu a poprat se tak o dva lupeny na Marka Hietalu, který navštíví 20. října Prahu. A to poslední slovíčko do dnešní výherní věty zní začíná. Zbytek už jste slyšeli od Hanze a také od Kiki, takže začíná. Máte to? Tak 7253311. 55.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Já už jsem tuhle historku vykládala několikrát, když jsem si kupovala kdysi někde v roce 2001 stříbrného favorita Silverlina. Úžasné to žihadlo. Samozřejmě už byl ze sekáče tehdy. Tak v autorádiu byla zastrčená kazeta Blue Oyster Cult. Zapomněli tam předchozí majitel? Podle mě měl super hudební vkus. V pátečním odpoledním driveu ale jde úplně něco jiného.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Přesně tak, a já už teď mám na drátě rádia Čas Rok Mirku z Broumova. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny Rockmax, nebo Rockmaxáci, no, Čas Rock, já bych dřív poslouchali Rockmax.
0: Tak jste přehodili výhopku na Čas Rock.
2: Ano, přesně tak, tak jsme to převadili na tohle taky skvělý, úžasný rádio.
0: Chci po tobě jediné, abych já tobě dala dva lupeny na Marka Hietalu. Takže jak zní dnešní výherní věta?
2: Takže zní, pořádný nářez právě začíná.
0: Pořádný nářez právě začíná a to začíná, protože to bude Rachot 20. Ano. října v Praze. Jedete na Marka Hietalu.
2: Ano, přesně, těšíme se moc, máme rádi.
0: Běž si pozbírat manžela pod sekačku nebo do bazénu na zahradu.
2: Jo, já mu to jdu hned.
0: A jdi mu to říct. A přeju parádní víkend do tohohle krásného kouta naší země. Mirko, měj se, zdravíme Broumov.
2: Taky, ahoj. Děkuji. Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
1: Roková jízda, jedeme v tom

0: našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jako prázdniny i letní roková jízda rádia Čas Rock jede dál. Pro tento týden bank kompletně vybrán, takže řekněme neplecha ukončena pro tento pracovní týden. Ale pozor, o víkendu si odfrknete a od pondělka 10. srpna zase pokračujeme. A příští týden budou ve hře vstupenky na Papa Roach, na Rock Castle, Black Veil Brides, Dimitri Sarakainem a nebo třeba Blackstone Cherry. To stojí za to, ne? Tak jenom abyste věděli, o co se hraje. Sobota, neděle bude celkem v pohodě. Kromě našeho tematického víkendu, tak si můžete odfrknout. A v pondělí to opět roztočíme znova.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Red Hot Chili Peppers tady na rádiu Čas Rock do pátečního odpoledního driveu. Neuškodí to trochu kousek jako lehce pikantní. Proč ne? Co plánujete na víkend? Pochlupte se, klidně můžete a u toho navíc ještě můžete nadiktovat muziku. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: Metla nikdy nesklame, tak nebudeme ubírat plyn právě teď v pátečním odpoledním driveu, ale naopak trošku jako tomu ještě přidáme. Budeť by ne, krásný den před námi, víkend jak by smet, tak pro všechny motorkáře, Queen, Ride the Wild Wind, pro ty, co se chystají do jedné stopy, tak jo, kluci, holky, zařídítky, užijte si to.
1: Odpolední drive na rádiu Just Rock. Ride the Wild Wind.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
9: Kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Tohle bude Machine Head, 16. hodina, tady co by dub, páteční odpolední drive, ale letí dál společně s Blondie. Na rádiu Čas Rock zazní Alice Cooper. A nebo Volbeat. Pro každého máme něco a navíc máme radost, když vy máte radost. K tomu připomenutí novinky tohoto týdne a pozvánka na víkend. To všechno, ale až po zprávách.

0: Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě v ulici Bezručova poblíž kruhového objezdu. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Dále buďte opatrní na Přerovsku v oblasti Hranice v ulici Hranická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Očekávejte kluskou vozovku. Na místě jsou hasiči a policie. Pozornost mějte na Brněnsku v oblasti směr Popůvky v ulici Pražská a Jihlavská. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Dále kvůli kolonám očekávejte zdržení na dálnici D1 směr Brno Slatina Brno Jih. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku děti hůř zvládají stres a prohry. Vychází to z průzkumu České unie sportu. Trenéři si všímají, že děti mají dnes častěji problém přijmout porážku, zvládnout náročnější trénink nebo si věřit. Hůře se také soustředí a rychleji ztrácí motivaci. Podle televize LTV Plus může dětem pomoci hlavně podpora, trpělivost a učení zvládat těžší situace.
3: Morava aktuálně.
2: Ve Frýdku Místku vyrostlo nové místo plné zábavy. Na místě bývalého dopravního hřiště vznikl Rivka Park, kde si užijí děti i dospělí. Lidé tam najdou velkou dřevěnou loď, horolezeckou stěnu, lanovou dráhu a prostor na cvičení. Nový areál se poprvé otevře návštěvníkům přesně za týden. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé mohou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
2: Hlasování veřejnosti probíhá online až do 31. srpna. Artist Brno čeká v sobotu 9. srpna další fotbalový ligový test. V domácí Šipex aréně přivítá Sigmu Olomouc. Výkop utkání Šance ligy je ve 20 hodin. Na trávníku se očekává bojovný souboj, ve kterém budou oba týmy usilovat o důležité body do ligové tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Týde na vás, abyste se rozmysleli, jestli ano nebo jo. Tak malé připomenutí právě teď v odpoledním driveu na Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Wait a minute, my girl, tohle byly Volbeat. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, taky páteční odpolední drive a já vás budu lákat na víkend, protože DH 65, YouTube neskutečných, ano, už 50 let na scéně, kdo by to byl řek, a navíc se dočkáme ještě nové desky. Tohle všechno už víte, protože jsem vám to vykecala tak přes 14 dny, kdy jsem nasadila jejich novinku, ale pozor, celá sobota a neděle bude patřit na Rádio Čas Rock téhle smečce. Doufám, že přidáte i taky třeba své fotky ze sbírky, co máte LPčka, CDčka, kazety, vaše zážitky. Byli jste na YouTube, nebyli, je to vaše srdcovka, není to váš šále, kafe. Klidně se rozepište na WhatsApp nebo třeba na mailu studio@časrock.cz, protože tenhle srpnový víkend patří YouTube. Odpolední.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruska.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Jedni moji oblíbení němčoři doznívají, tohle byl Škorpion z pátečního odpoledního driveu a další moji oblíbení němčoři jsou připraveni, ale taky se opět studio proměnilo v rezidenci u dvou košťat. Kiki tak jako zase nám přeběhla přes chodbu. Kikulec, já mám pro tebe úplně oblíbené téma, jo? Ty a Hans jste v tomto totální přeborníci.
1: Vy vole.
0: Ano. Hans no, to říká bajky, počkej, jako. A teď se zeptá, co vypadne z tebe, jo? Protože tohle... To už jsi byla na světě, to už jsi jako musela zažít, sice nevím, tak ještě možná si nosila plyny, netuším, jak jsi byla vývojově daleko, ale přesně před 25 lety měl premiéru film Harry Potter a Kámen mudrců, počkej. To nechal, to je viděl.
1: To viděl, že uvařím teďka. Ty jsi věděla, na jaké téma si tak mě vzít, jako patří, aby nebyla ostuda.
0: Patříš nebo nepatříš mezi potrhec?
1: Žiž, vůbec, to šlo prostě mimo mě.
0: Proč?
1: A já jsem to vlastně ani takhle jako nikdy neviděla. Viděla jsem opravdu jen z donucení první díl.
0: Chudinka.
1: A to ještě ve škole, když jsme jako tehdy měli nějaký supl a děcka, že jo.
0: Jako hlídačka prostě, aby
1: se jo, učitel se ptal, chápu, na co se chcete dívat. A všichni, Harry Potter! A já, vtf. Já, která vyrůstala na těch českých pohádkách, a filmech, na těch klasikách, tak mě ti to prostě, já nevím, možná, že teď by mě to jakoby vzalo, ale já jsem ten typ, který prostě, ježiš, já jsem fakt stará mladá, že když už mám ten čas se na něco podívat, tak se podívám třeba ráda na něco ověřené. Jo?
0: Jako co?
1: A takové jako, co na mě přenese takovou tu dobrou atmosféru, dobrou náladu, a ne, že u toho budu sedět a okusovat si nechty
0: jedička,
1: na nohách.
0: Dvojka je úplně v pohodě. Rozumíš? Trojka ještě taky, čtyřka, pětka už začíná být zajímavá.
1: No. Takže... Mě, víš, co mě jediné, co mě zaujalo, když se tehdy ten hlavní představitel, jak on se jmenuje?
0: Harry.
1: No, Potter. Ale v reálu.
0: Daniel Radcliffe.
1: Radcliffe. Jak se tehdy sfléknul a nafotil ty akty s těmi koni, tak jsem si říkal, dobré,
0: jako tak, tak, to,
1: zajímavé.
0: Už jsme zas na tom tenkém ledě.
1: No, ale tak to je jako jediné, co já ti k Harrymu Potterovi můžu říct, ještě to, že jsme mu u nás doma říkali Harry Trottle.
0: No, Jindra Hrnčíř. Taky chápu. Dobře, proč tak jako směřuju?
1: Já vím, ty ho směrem, miluješ, no.
0: No nemiluju, já jsem vždycky milovala a obdivovala Snape'a. To je můj učitelský vzor, hej. Nevadí. Pojďme dál. A zase, když si to vezmeš ty postavy, tak ty vůbec nevíš, o koho jde, ale
1: no,
0: třeba
1: ne,
0: taková
1: no.
0: Profesorka Trelawneyová. Kdyby Janis Joplin žila, vypadá přesně takhle. Jako, aha. Jo, to je tam prostě, to je metal jeden vedle druhého.
1: Jo, a ještě vím, no, že ta... chudinka jedna paní učitelka, tam znám mý obličej, nemůžu se vzpomenout jméno, takže jako loni nebo předloni snad zesnula. A to jsem dokonce
0: myslíš,
1: možná tady
0: myslíš zástupkyně ředitele Minervu McGonagallovou?
1: Ano, paní McGonagallová, ano. Ano, to dobrý. Už neumím to ani říct.
0: Ale dobře ty, no,
1: tak
0: dobře. Jako
1: tři věci jsem dala.
0: Výborně, takže poslední srpnový týden i v českých kinech pojede opět Harry Potter a Kámen mudrců, můžeme jít spolu.
1: A proč to pojede znovu v kinech?
0: Aby jsi to užila i ty? Která si tehdy měla asi 4 roky a vůbec si to nezajímalo?
1: Já radši se odhodlám a půjdu na toho Špínu.
0: Půjdeme spolu na Špínu. To jako v pohodě, to je takový jako předehra.
1: Půjdeme
0: na toho Harryho. Ale kam mířím? Protože v tom prvním díle je docela zásadní téma jako Halloweenu, že jo? Harryho Pottera.
1: Aha.
0: A víš, kdo dneska slaví narozky?
1: Jo, jeden ano, z ano, členů kapely Halloween. Ano, já jsem to teda nezmínila, já jsem tady opěvovala Bruce Dickinsona, tak teďka zase opěj Halloweeny.
0: Vzhledem k tomu, že je to rodák z Hamburgu, takže Němec, tak se to jeho jméno čte Michael Ingo Joachim Vajky Vajkatk. Samozřejmě angličaničně Mike Wicked. Ale prostě, ne?
1: Pořádně,
0: dobrý, můžete tak či tak, přesně.
1: Good.
0: A víš co, s Kajem Hansenem, to byly jako, to bylo totální bratrstvo kočičí pracky, když stavili tuhletu kapelu a je to taky znát. Takže i ten má dneska narozky, má 64, ty si opivovala Bruce, já tady Vajkyho, tak jdeme na to?
1: Jsem chtěla být jako šťouravá, jak jsi říkala, že jde to znát, že se tam ti dva jako propojili v tom Halloweenu. Tak jsem se chtěla zeptat, jako jak konkrétně, ale...
0: Hudebně. Hudebně.
1: No a jak hudebně?
0: Hudebně. Hudebně se propojili, ano. Žádné jiné propojování tady nebude. My půjdeme na Špínu. Ježi. Pokud vylezeš vůbec z toho cirkusu, tak pak jdeme do kina, jo?
1: Snad mě Špína bude šetřit.
0: Nevím.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: www.horkon.cz.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Place Van Damme, My Guardian Angel. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, 17. hodina tady a odpolední drive má před sebou dalších 60 minut. A ty vyplní třeba Boston. Robert Plant. If I were a carpenter, you were a lady. Nebo with him Temptation. Taková nám to bude hrát a k tomu se trošku podrobněji podíváme na datum 7.8. Ale nejprve zprávy.
1: Máte chuť

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na úrovni Velkých Albrechtic, směr na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Trnkova v oblasti Nové Sady. Tramvaj se zde střetla s autem. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá dopravních nehod. Často za nimi stojí řidiči, kteří místo silnice sledují mobil nebo se věnují něčemu jinému. Policie proto připomíná, že i pár vteřin nepozornosti může skončit vážnou nehodou. Za telefonování za volantem navíc hrozí pokuta až 10 000 korun a 4 trestné body.
5: Morava aktuálně.
3: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Demolice toho stávajícího začíná v pondělí 10. srpna. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
6: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
3: Olomouci začala další oprava frekventované silnice v Polské ulici. Povrch se po loňské rekonstrukci na několika místech zvlnil a řidiči teď musí počítat s omezením. Provoz je vedený jen jedním jízdním pruhem a řídí ho semafory. Baník Ostrava B čeká v neděli 9. srpna další fotbalový souboj v šance Národní lize. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích přivítá FC Táborsko. Úvodní výkop je naplánovaný na 14:30 odpoledne. Na trávníku se očekává vyrovnaný souboj, ve kterém budou oba celky bojovat o cenné body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.
4: Odpolední drive.

Panoptiko, dejte mi pro vás, tak snad to tak žavé nebude. 14 minut po 17. hodině a v kalendáři pátek 7. srpna 2026. V odpoledním draju všechno, co k tomu patří, kdo teda co slaví 7.8., tak u nás je to Lada, Arabela a taky Kajetán. Takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim meninám. Mezi slavnými narozenými najdete třeba Matu Harry, také Oldřicha Nového, Davida Duchovného nebo Sydneyho Crosbyho. A co se událostí týče, tak 7. srpen byl docela jako dajný, protože z těch různých oborů, různých věcí, co se událo, těch je habakuk. Tak se omezíme na muziku, protože dneska slaví třeba Bruce Dickinson, nebo taky vy. Všechno najdete na webu časrock.cz. A pak tady mám jeden slavný zářez, kde se začala psát historie. Opravdu zlatým písmem, tedy tím punkovým. Protože přesně před 50 lety se na obálce docela pruderního, tehdy na polovinu 70. let, britského hudebního týdeníku Melody Maker objevili The Sex Pistols. Nevídaný jev do té doby. A právě dneska je to 50 let.

Diamantový král, o kterém všichni víme, že je prostě jen a jen jeden. King Diamond tady na rádiu Čas Rock do pátečního odpoledního driveu. A ještě pár důvodů, co můžete kromě startujícího víkendu taky dneska slavit. Na 7. srpna totiž připadá Den majáků, taky Den profesionálních řečníků, Den mimořádně absurdních balení čehokoliv, Den purpurového srdce, taky mořského hada, ručně tkaných textilí, je dneska Mezinárodní den odpouštění a Den vodních balonků. A teď pozor, přichází ten zlatý hřeb v podobě zlatavého moku, protože 7.8. je Mezinárodní den piva. Víc důvodu nepotřebujete.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Čau ve spolek, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který bude tentokrát o Def Leppard a dalších hudebních legendách. No a proč zrovna o nich? Tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas rok pustíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Těším se na vás.

0: do října ještě relativně daleko, ale i tak tenhle kousek se fakt povedl. Drasmus společně s Anetou Olzon tady na rádiu Čas Rock. Před námi Poison. Ať po 18. hodině to jako rozprádíme naplno, protože je pátek, tak ta další 60-minutovka bude vaše. Rockeři sobě, jako každý týden. Ale vy můžete být právě teď první. Tak schválně, kdo to odšpuntuje. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: je, další povedený kousek z dílny Poison tady na rádiu Čas Rock, no ale ten další už jste si vybrali sami konkrétně. Kde jinde začít a odfrontovat to jakým jménem než to, které začíná na A, teda to příjmení. Čau, Wes.
1: Zdravím, zdravím, tady je Lukáš Komarov, samozřejmě od A.
0: Ano, ale příjmení říkat nemusíme, takže v pohodě.
1: Jistě.
0: Tak co a pro koho?
1: Tak zahrajeme to, hlavně dneska mají svatek Lady.
0: Ano.
1: Kajetánové.
0: Taky.
1: No a pak všichni dobří lidé.
0: Já myslím, že úplně všichni v pátek slavíme.
1: Respektive řekl jsem to blbě, všichni výborně lidé.
0: Řadíš se mezi výborné lidi?
1: No, pro někoho jsem výborný, pro někoho možná ne.
0: Víš co, to je názor prostě. Tako není neměná pravda, to je názor.
1: Sto jazyků milion chutí.
0: Přesně. Lukino, skvělý výběr muziky. Tady je Jirka Schillinger, tobě přeju parádní pátek.
1: Díky, díky.
0: Měj se, čau.
1: Čau, čau. Odpolední

0: Ačkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: zbytek je na vás. 725-33-1155, Facebook, WhatsApp nebo mailovka studio@časrok.cz. Něco už se tady uchytilo, ale jen houšťovější kapky.
1: Radio Časrok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Lípník nad Bečvou, Mohelnice v oblasti Vsisko směr do centra. Srazila se zde dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na Brněnsku poblíž Bedřichovic. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody 4 osobních vozidel. Na místě jsou hasiči i policie. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Ostrovačice směr Popůvky. Tvoří se zde kolony, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Časrok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Časrok a vítá vás u nich Martin Fabík. Velká vedra mění plány Čechů na dovolenou. Stále více lidí místo rozpáleného jihu Evropy vybírá chladnější destinace, například hory, Polsko nebo Skandinávii, kde je příjemnější klima. Podle cestovních kanceláří roste zájem o místa, která nabízejí více klidu, čerstvý vzduch a možnost aktivního odpočinku.
1: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj myslí na ekologii. Rozdělil celkem 10 milionů na projekty škol, nemocnic a dalších organizací. Cílem je zvýšit jejich klimatickou odolnost, říká radní pro životní prostředí Pavel Staněk a dodává, o které projekty jde.
8: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální vizi 10 milionů korun.
7: U Olomouce se otevřel nový vejcomat. V Drahanovicích si lidé mohou kdykoliv koupit čerstvá vejce přímo z automatu a zaplatit pohodlně kartou. Novinka u hasičské zbrojnice si rychle získala pozornost a lidé za ní jezdí i z okolních obcí. Čeští mladí atleti slaví stříbro z mistrovství světa. Smíšená štafeta na 4x400 metrů uspěla na šampionátu v americkém Eugene. Český tým ve složení Lukáš Mareš, Sofia Pišnotová, Jakub Marek a Linda Bodková doběhl druhý za domácími Spojenými státy. Pro českou atletiku jde o velmi cenný úspěch. To byly aktuální zprávy na rádiu Časrok. Příjemný podvečer.

Čas rok, 9 minut po 18. hodině, 60 minutovka, která každý týden patří vám, tady rokeři sobě. Tak se do toho pustíme, protože jednu věc máme za sebou a ta navazuje vlastně na tu další. Vypadá to, že ne úplně všichni jsou happy jak dva grepy při pátku, tak se budeme snažit společnými silami někoho taky rozveselit. Luděk to vzal za ten správný konec. Prosím pro mou smutnou kamarádku Kamilku do Fulneku něco na povzbuzení od YouTube. Díky, Luděk. Mám to připraveno a navíc mám ještě další dobrou zprávu, protože YouTube bude patřit celý tento víkend. Celá sobota a neděle na rádiu Čas rok se ponese ve znamení YouTube. Tak teď to rovnou odpálíme. Luděné, Sika Brňák.

0: Jeden zlatý chlapec tady na rádiu Čas rok a druhý zlatý chlapec už je na drátě. Anderku, čau.
1: Ahoj, já nejsem zlatý.
0: Ne? Tak ne, no dobře. Jak říkáš?
1: Já jsem tak stříbrnej ještě, možná
0: zlatý. A tak kočičí zlato, co?
1: Možná.
0: No, tak vidíš to. Alkáče si vybral ty, song si nechal na mě, zbytek je taky na tobě.
1: Hele, bude to pro mého dlouholetého kamaráda, spolupracovníka, v podstatě učitele v práci, který bohužel nás opustil z tragických důvodů, takže na jeho poslední cestu.
0: Tak to si to užije, protože tahle je teda hustá.
1: Já, on měl právě rád tady ty lety, kapely a tak dál, takže kvůli tomu.
0: Tak jo, je to pro něj. Díky moc, čau.
1: Já taky díky moc.

Road Hammer, tady na rádiu, čas rok do pátečního, teď už podvečera do hodinky, která patří odekživa vám. Tady je Rockeři sobě. Ta další, tak ta už je z domácího chovu, a to na vaše přání. Čus, něco našeho, šlo by pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co se těší na víkend, i pro ty, co tráví poločas rozpadu na odpolední. Díky moc, Marťas. Šlo by zahrát něco od Gatecrasher pro tebe do studia, taky pro Kiki a pro všechny, co jsou teď naladěni. Díky, Milan. Tady to je Rocková rodina.

0: kříže Gatecrasherovi posloucháte Rádio Čas Rock, Sigi na drátě. Halo, slyšíme se? Neslyšíme se?
1: Slyšíme se.
2: Slyšíme.
0: Tak jo, tak povídej, přeháněj. Já to tady teďka úplně naživo jsem to típla Motákovi, protože on začal volat na jako telefon, já prozradím, že ty voláš přes WhatsApp. A byl jsi první, takže já, jako, Štěpánku, ty jsi byl první, ale ten druhý je jednička, že jo? Pamatuješ na básníky.
2: Jasně.
0: Tak povídej, cokoliv chceš, já to zatím nachystám.
2: Zahrajeme horké nudle a cokoliv, co se tam naskytne.
0: No dobře, tak jo. Nejsi sám, Radek chtěl taky horký, že slíže, protože prý ten pracovní týden stal úplně totálně za Pikachu, takže by se to hodilo. Co u tebe? Jak proběhl týden?
2: Fantasticky. Byli jsme s přítelkyní a trailovat na bajku.
0: Hezky.
2: Celý týden. Dovolená prostě.
0: Hezky. No nádhera. Tak jo. Takhle jsou pěkně rozevřené ty nůžky, úplně od sebe daleko. Ale i to je prostě život, taková horská dráha. No tak jo, tak přeju ještě parádní víkend, nejenom tobě, taky přítelkyně, ale taky vám všem. Sigi, díky, měj se, čau.
2: Čau.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Tak jsem dostala pochvalu, ne ještě v přímém přenosu, ale tak jako bokem, že to, co jsme teďka hráli, tedy UFO a Sherry, úžasný kousek, no bodeť ne, a tímto se já naživo rovnou omlouvám Otákovi, že se mu to tak drze típlo. Čau, Motáčku.
1: Čau, čau, buď dobrá.
0: No to já jsem.
1: No, tak to my víme všichni.
0: Tak, Bush, připraveno? Komu, proč, povídej.
1: No tak protože čas je neúprostný a co tak jako vymyslet, a když jsem slyšel to UFO, no tak ty kytary, tak to mě úplně tak naladilo, že říkám, dneska jsem si vzpomněl na seriál Simpsonovi a když tam to Homíček v jeho grungeový době hrál, a já jsem si říkal, to je tak dobrý song, co to je, a pak jsem na to narazil, říkám, no ty Kristo pána, a od té doby říkám, Takže právě proto a pro všechny, pro rokovou rodinu, my to tak říkáme, jo, roková rodina, protože máme nějakou tu skupinku právě na WhatsAppu, těch, co volají. Ale musím říct, že tou rokovou rodinou, když se dovolá někdo jiný, tak myslíme vás všichni.
0: Přesně, je to tak.
1: Já si myslím.
0: A za těch 15 let je nás zatraceně dost.
1: No, ono, nebejt vás, tak... Takhle, díky vám, je to o to lepší. Jo, a hlavně tato hudba, nejenom tato hudba, spojuje.
0: To teda, je to láska. Motáčku, Bush, měj se, čau.
1: George, díky moc.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanické

www.horkon.cz. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

pracovní týden. Neplecha ukončená, užijte si další nádherný srpnový víkend. Teď je pro vás připraven víkend o Honzi Prokeše. No a ten další, ten už v podstatě pro mnohé z vás startuje. Tak se mějte, taky se smějte a v pondělí u odpoledního driveu. Čau.

Buďte zdraví, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za legendárními Sinner, kteří se po více než 40 letech údajně loučí se svými fanoušky. Je to formou z brusu nové desky, která je jejich 19. v pořadí a podílí se na ní celá řada velice slavných jmen, jako třeba Ronnie Romero, Jimmy Miller, Michael Sadler a celá řada dalších velice uznávaných umělců. Ti dali dohromady celkem 11 věcí, ze kterých si tu s názvem All Night Long teď dáme v plné parádě.

Sinner, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a ten bude pokračovat ve společnosti kapely Queen, která se objeví na plátnech kin. 7. října budeme mít totiž možnost zhlédnout v rozlišení 4K koncertní záznam z jejich show, kterou v roce 1986 odehráli v Budapešti. Ale to není všechno, protože stejný obrazový materiál bude k mání taky na všech možných audionosičích, takže jestli chcete mít doma opravdovou lahůdku, není problém.

Jsme rádi, že vám může dělat společnost pořad víkend a my se teď podíváme za Def Leppard, kteří se podle samotného Phila Collina pustili do dalšího alba. To nevzniká jen ve studiu, ale taky, jak se říká, za pochodu během jejich turné, na kterém jim, jak je vidět, i po tak dlouhých letech v hudební branži nedochází síly. Máme se těšit na nový materiál, který bude, a teď budu citovat, plný extrémních kontrastů. Přesný termín vydání zatím upřesněný nebyl, šušká se, že by to mělo být na začátku příštího roku, ale nebojte, my vás o tom budeme s dostatečným předstihem informovat.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas, rok vám každý týden přináší pořad Víkend a my v něm teď dáme prostor formaci Glory Hammer, která si pro nás nachystala z Brusu novou skladbu. Ta bude součástí chystaného studiového zářezu, který by se měl na pultech obchodu objevit 16. října. Ponese celkem 14 zářezů a jestli byste některé z nich chtěli slyšet naživo, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži, kde jim budou dělat společnost jak Majestica, tak Erion. No a my se za tónu této britsko-švýcarské partičky i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a ruku zdar.

koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Zdravíme všechny posluchače nebo diváky. Záleží, kde jste se rozhodli nasávat další díl pořadu Rebelský bar.
1: Samozřejmě budeme rádi, když to nasávání moc nepřeženete a budete vnímat až do konce. Takže si nalejte, co máte rádi a bavte se.
0: My to nebudeme protahovat a načepujeme rovnou první kousek. A bude to samotný mistr Bruce Dickinson a jeho ikonická Tears of the Dragon.
1: Ale pozor, jeho nedávná nová verze, která se za nás hodně povedla.

0: Tak tohle byl Bruce Dickinson a my vás ještě jednou vítáme v Rebelském baru.
1: Když ještě zůstanu u tohoto anglického zpěváka, musím před ním smeknout. Letos se předvedl v parádní formě na festivalu Rock for People, kde vystoupil s domovskými Iron Maiden.
0: Nedávno se rovněž nechal slyšet, že pokud se nebude cítit na 100% výkony, raději na pódium ani nevleze. A že by to podle něj měli udělat i někteří kolegové.
1: No, čas a věk prostě nezastavíš. Následující pánové jsou na tom věkově dobře. A pokud se nic nepokazí, čeká je ještě mnoho let úspěšné práce.
0: Věkový průměr členů kapely Evergrey je 49 let. Pánové v červnu vydali novou desku.
1: No, placka Architects of the New Wave je v pořadí už 15. A co se týče propagace nahrávky, tak se zase vracíme k Iron Maiden.
0: Máš pravdu. Evergrey totiž vystoupili na několika koncertech evropské části turné Run for Your Lives. No a my si jeden kousek z alba dáme právě teď.

0: Pokračuje letní rebelský bar. My jsme se vlastně dostali do poloviny prázdnin.
1: No, nějak nám to letí a to platí i o některých akcích anebo festivalech. Znáš to, tak dlouho se těšíš a ono to potom uteče rychlostí blesku.
0: Někdo z vás už má tedy po, jiní ještě před, ale něco letního bychom si mohli dát alespoň názvem.
1: Tak to mi napadá, třeba kapela The Dangerous Summer. I když kapela, on je to vlastně oficiálně jen dvoučlenný projekt.
0: A pouze basák a zpěvák AJ Perdomo je u toho od začátku. A nicméně dokázali natočit několik hitů, takže si jeden můžeme dát.
1: No a po něm se vrátíme více do minulosti.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru a my jsme slíbili návrat do minulosti.
1: Přesně řečeno, to bude do roku 1987, kdy kapela Cure vydala desku s názvem Kiss Me, Kiss Me a ještě jenom Kiss Me.
0: Robert Smith se při skládání materiálu pro tuhle desku musel trošičku nutit a nakonec si nařídil, že musí skládat 15 dní v měsíci.
1: Ale nebylo to jen o něm. Ostatním spoluhráčům dal dostatek prostoru pro vlastní nápady.
0: A nakonec si všechno parádně sedlo. Album výrazně pomohlo probojovat se kapele do mainstreamu. No a z dvojalba nakonec vydali i 4 singly.
1: A my si dáme v pořadí 3. z nich, Just Like Heaven.

0: Teda řeknu ti, že letošní léto nám dává docela zabrat. V baru máme napilno a teploty letos šplhají do opravdu jako velkých výšin.
1: No třeba v roce 2012 byla naměřena vůbec nejvyšší srpnová teplota u nás. Teď poslouchej dobře, jo. Plus 40,4 stupňů. A bylo v to Dobřichovicích.
0: A je dost teda, no. Solidní výheň. Nevím, kolik těch orosených nebo zmrzlin si jeden musí dát, aby se pořádně schladil, jako v takovém teplu.
1: Ale znám lidi, kteří těch orosených poradí vypít opravdu hodně a to nemusí být ani vedro, jo. Na druhou stranu, jakožto barmani, takové hosty samozřejmě tady u nás velmi rádi vítáme.
0: Co si budeme povídat. Každopádně, když už se bavíme o tom letním horkém počasí, nic nepodceňujte, pitný režim dodržujte hlavně v podobě vody.
1: Samozřejmostí je v létě také opalovací krém, pokrývka hlavy a moc to nepřehánějte s tělesnou aktivitou, ať si nepřivodíte nějaké trable.
0: My si jedny dáme, ale ryze hudební. Takže tady máte Trouble v podání Cypress Hill.

0: pomaličku se dostáváme do závěru aktuálního rebelského baru. Ať už na rádiu Čas Rok, nebo v televizi Rebel, je tady hold zavíračka.
1: Kromě muziky jsme vám také zopakovali, jak se v létě bránit vůči horku. Takže vidíte, my na vás myslíme nejen hudebně.
0: Budeme moc rádi, když se tady opět uvidíme a uslyšíme i v příštím týdnu. My do té doby doplníme zásoby a budeme se těšit.
1: Když tady ale máme léto, můžeme na závěr přihodit i jeden živák, abychom to nějak udrželi, řekněme, na té festivalové náladě.
0: Já jsem zásadně pro. Takže zvolíme nějakou klasiku, anebo si pro něco originálního.
1: No, víš co, já si to chvíličku ještě nechám pro sebe. Nech se překvapit, posluchači taky. My se každopádně loučíme a příští týden budeme na stejných místech.

Vraťte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

Pohodový podvečer, přátelé dobré metalové muziky. Zdraví vás Bavoš a zdraví vás u startu dalšího dílu Metalmánie. Dnešní díl bude, podobně jako řada dalších, o jednom z festivalů, které jsou nachystány na léto 2026. Ti, kteří pravidelně hledají, kam vyrazit za muzikou, už asi podle úvodního songu poznali. Rockcast LOL je festival, o kterém bude v tomto díle řeč. Našlapaný line-up je opět skvělou pozvánkou do moravského Krumlova. Tam se objeví mimo jiné také i Zakk Wylde se svojí smečkou Black Label Society. Patřit jim bude závěrečný, tedy sobotní večer 15. srpen. No a toto byl úvod dnešního dílu a my popojedeme dál.

Jsme zpátky ve studiu Betalmánie. Jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel jsme si teď dali thrash metalové titány Testament. Taky tahle smečka dorazí do Moravského Krumlova na festival Rock Castle. Mimochodem, termín festiáku je 13. až 15. srpna a Testament obsadí den druhý, páteční podvečer. Celý festival odstartuje o den dřív ve čtvrtek 13.8. úderem pravého poledne a místo konání, tak to je opět stejné, Zámecká zahrada v Moravském Krumlově. Místo, kde se pravidelně schází rockeři a rockerky na svém setkání. Testament patří k pilířům thrash metalu 80. let nebo od 80. let minulého století a nejsou jediní, kdo naplní letošní line-up. Tady jsou další oblíbenci nejenom českých fanoušků.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Sledujete další díl Metalmánie, dneska festival, který pravidelně okupuje prostory zámecké zahrady v Moravském Krumlově. Rock Castle 2026. Přehlídka toho, co nabízí nejenom evropská scéna. Další kapelou, která se na festival chystá, je smečka Sonata Arctica. Kapela, která se celkem pravidelně vrací do České republiky a má tady taky velký zástup fanoušků. Jejich čas na festivale přijde den první, tedy ve čtvrtek 13. srpna od 20 hodin. Tak tedy, na začátku tohoto vstupu jsem mluvil o zástupcích evropské scény. Na festiáku se ovšem objeví i smečky z domácích luhů a hájů.

Jsme zpátky ve studiu Metalmánie, a to jak na rádiu Časrock, tak i na televizi Rebel. Za námi je ukolébavka v podání kapely Forest Jump. Ta si letos odškrkla 25. rok existence a celý rok slaví, a to nejenom s fanoušky. Nejenom novým albem, které vyšlo v březnu, ale hlavně koncerty. Jeden z nich se uskuteční taky v rámci Rock Castle, kdy Forest Jump vystoupí v rámci sobotního programu 5 minut před poledem. Tak bando, malé zhrnutí. Rock Castle 2026, 13. až 15. srpna, Zámecká zahrada, Moravský Krumlov. A na závěr další česká parta Dark Gambale. I oni budou součástí festiáku, letos odstartují druhý den. Tak přátelé, mějte se fajn a za týden se na vás další Metalmánii těším. Zbavoš!

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.